ležela a trochu brečela a Josef Bambula tvářil se jak mula a potom k půlnoci s boží pomocí a díky odvaze přivedla na

na nebi zablikla kometa. Marie povídá, Josef, chystej se do světa, tady není pro nás bydlení, tady nás nemilujou, syna nám zamordujou a tak